dojdem, rozpínáš nebesa jak stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen vůz si činíš. Zlášíš se na perutích větrů, zvyklu si činíš svoje posly sluhy z ohnivých plamenů.

pokrm v pravý čas, rozdáváš im a oni si perou. Skryješ tvář a propadají děsu, odejmeš jim dech a hynou, v prach se navracejí, sesíláš svůj dech a jsou stvořeni znovu.

teda teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl.

jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl